0: Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
2: Nejlepší

0: rána. Pojďte si poslechnout, co pak se děje.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: V nových prostorách bude hrát olomoucké divadlo Tramtárie. Přestěhuje se ze Slovanského domu do Hanáckých kasáren na třídě 1. máje. Tamní prostor má dvojnásobnou kapacitu 160 míst. Úprava místa začíná v těchto dnech, píše o tom Report.cz.
2: Obrovský brouk u Olomouce. Nové umělé tůně v litovelském Pomoraví přilákali vodomila černého, největšího vodního brouka Evropy. 5-centimetrový obr se usadil v lokalitě u Růžové cesty, kterou správa chráněné krajinné oblasti revitalizovala v roce 2024, píše deník. Objev potvrzuje, že uměle vytvořené vodní plochy skvěle slouží k podpoře vzácné biodiverzity.
3: Úspěšně pokračují v přípravě na květnové mistrovství světa čeští hokejisté. Rozehráli české hry v rámci série Eurohockey Tour a vyhráli v Českých Budějovicích nad Finskem 3-2. Zvítězili tedy i ve svém už pátém utkání v přípravě před šampionátem.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšit se můžeme na jasnou až skoro jasnou oblohu. Teploty se odpoledne vyšplhají až na příjemných 24 stupňů, na horách naměříme až 18. Foukat bude jen slabý severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Neděle pak slibuje ještě teplejší počasí s maximy až kolem 26. Rozptylové podmínky zůstanou po většinu víkendu dobré.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.
5: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za to.